Chodí, chodí, chodí. Já moje chodíte, Lolukan Hetulí. Děkujem, dělatok, modebat vypit tírka.